vína vínom je v skutku adjektívum. Maskulínum nechutí, chutí feminínum. Víno v rode neutra je však božským šmakom. Z vína sedliak stáva sa božským latinákom. Básnik rytmus básní zoširoka skúma, o vlastnostiach predpisov starostlivo dumá. Polia sedliak, remeslo švec, nech zvelebuje, rétor svoje figúry trópy definuje.

škrtil obojok. Možno pár minút, možno rok. Tak žaloval to do nebies.

kad vihlad na svet i ziplot. A zvik sa lepi na kožuh, tak teda šel som za tým psom. Hej, bratku, vedám obidvom.